0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jeď sem k stolu.
0: K stolu. A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obrátil som šafel v dnom hore.
2: Ty už na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ani keby si ho bol pocukrovil.
0: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
3: Pardon, ja pomýliť se. Nebudu rušiť. Vy jedli?
1: Jedli.
3: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skús se.
3: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
3: Mlieko nepiju. To váš brat?
1: Brat.
3: A ten?
1: Tiež brat.
3: Všetci, bratri, všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
3: No a ty?
2: Ja.
3: No tak hrej. Vem hrej.
2: Nechce sa mi to...
1: Zahraj.
3: Hraj, na čo čakáš?
2: Keď je takto,

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vrázkach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když

moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na svátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě. To bych jel radši někam do pouště, učit se milovat a odpouštět.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové. Tak to vám řeknu, to bych nedoved. Jsem na mou duši vděčný osudu, že v létě kožich nosit nebudu.

moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

0: Ideš ho preč. Heš, heš.
1: Hej, či som dobre u tetky Bachráčky na búroch?
2: Lež potvory, už vás tu nie je treba. 3, 7, 14, heš.

0: Rádio Víkend.
1: Zábava, poučenie a hudba na sobotné predpoludnie.

Čas vyhradený rádiovíkendovému stretnutiu s bývalými členmi Frontového divadla sa pomaly naplňa. Na záver už len citát.

0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jeď
2: sem k stolu.
0: K stolu. A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obrátil som šafel v dnom hore.
2: Ty už na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: A? Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ako keby si ho bol pocukrovil.
0: Hej, túto kravičku nepredaj.
3: Poručík Duc.
4: Pardon, ja pomýlice. Nebudu rušiť. Vy jedli?
1: Jedli.
4: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
4: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
4: Mlieko nepiju. To váš brat?
1: Brat.
4: A ten?
1: Tiež brat.
4: Všetci, bratri, všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
4: No a teď?
1: Ja.
4: No tak hrej. Vem hrej.
1: Nechce sa mi to...
3: No, zahraj. No hraj, na čo čakáš?
1: Keď je takto,

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

horku budu spát, přestanu mluvit. Nechci se ptát, zůstanu ležet a budu kouřit tu starou fajfku, tu, co jsi mi dala už loni k svátku. V klidu si usnu ve starým svetru.

0: Ideš ho preč. Heš, heš.
1: Hej, či som dobre u tetky Bachráčky na búroch?
2: Lež, potvory, už vás tu nie je treba. 3, 7, 13, hež,

Čas vyhradený rádiovíkendovému stretnutiu s bývalými členmi Frontového divadla sa pomaly naplňa. Na záver už len citát.

0: Do boha. Marta, kde si? Marta, kde si? No, tuším, že to tu rozmlátim. Rozmlátim to tu na cimpr, campr. Kde je ešte nejaké šampanské, nech sa nebojím. Všetko na cimpr.
1: Výborné. Ešpriti, Píren, Čip, Kapitán. Gerte, Pasačíře, Esist, Cere, Pírce, Minus, Gnára, Mit, Tel, Lera, Tešer, Cau, Cau, Cau.